0: vibrations.
1: Co?
2: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
1: Tam taky?
4: Tam taky.
5: To je Rádio 1.

dobře nechápeš. Nikdy nepoznáš, co vlastně doopravdy chceš. Tor zapadlých stromů, kůry zbavený, oči suků bedlivě sledujou tvý kroky znavený. Poznali tě, záleží, jestli si vzpomeneš i ty. A v přívalech dešťů z kmenů stékají proudy vody dolů. Smijou všechno, co všechno, to všechno, co znamenaly ty doby milý a minulý. Kdy se díky dětský mysli obrovský tvor k tobě skloní a pozdraví. Skoč na jeho hřbet, důvod, proč na

0: skrytá tvojí tkání proniká.
1: Zdendo, hraj něco!
2: Radio 1.
3: Pěkná práce!

expensive shoes.

His lips are warm and sweet.

0: Hymba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachuličku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedlun tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

Život se potácí v troskách. Já prohrál jsem v kartách i v kostkách. Prohrál jsem na ruské ruletě, zahnaný do kouta, kulka si najdete. Života odžitou půlku zvrnkám do kuliček v důlku, duhových jako sny, co jsem chtěl žít. Teď tu jsou od bláta a já musím jít za tátou, za dědou, za synem božím. Nikdy

Nosil si do jeslí bačkůrky a lízal ze závrodlí mráz. A z kaštánků stavěl si z figurky a z kamení a z bláta hráz. Ještě teď vidím tě na kolenou, jak zkoušíš z potoka pít. Měl z tebe vyrůst pořádnej chlap, ale tvá duše odmítá žít. Tvůj život se potácí v troskách, ty prohrál si v kartách i v kostkách. Prohrál si na ruské ruletě, zahnaný do kouta, kulka si vezme tě. Života

jako sny, co si chtěl žít. Teď tu jsou od bláta a ty musíš jít za tátou, za dědou, za synem božím. Nikdy si neměl čas uvěřit, prožít, zbývá jen okamžik nestřežen, ve kterém žíli si přeřežen.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Ne, řekni máma.
1: Lá, lá.
0: Tak řekni Radio 1.
1: Lá.

Cože?

0: Reklama Rádia 1.
1: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
2: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
1: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
3: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb, nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
4: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Braco Union, Feher Fekete Gerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
5: Reklama na Radio 1.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze.
1: Co,
0: v Liberci?
1: Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmonou, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový singl Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Omunit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Shut the fuck up.
1: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
2: Ne, jsem vypracovaný.
1: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

oči, promítnu ti na víčka věc. Ah.

0: Kulturní léto Rádia 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lays, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna.
1: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: Yeah, that'll do for the...
1: Kdo pomůže mi sedna?
2: Radio 1!
3: 3 a...

Ani se nenadějeme, za chvilku tady bude půlka roku 2026. Každopádně se nám aktuálně překoupil květen v červen a vítejte tedy u první červnové velké sedmi v roce 2026. Dobrý večer nebo taky dobré dopoledne, pokud posloucháte reprízu, vám přeje Tonda Kocábek. Jako vždycky začneme dneska s novinkami a první novinka bude netypicky slovenská. Je pod ní podepsaný zpěvák a producent Vojtík, kterého určitě jako posluchači rádia nás znáte. Vojtík vydává pod hlavičkou svého vydavatelství Slenko Records už svůj pořadí třetí studiový album, nebo třetí studiové album, bych to řekl česky, který se jmenuje Prince Timmy. Novinka přináší radikální zvukový posun, ve kterém se lokální kořeny proplátají se světovým hudebním pulzem. Inspiračním pilířem se stal japonský pop a současný hyperpop. Vojtík na albu pracoval o celý uplynulý rok a do procesu byli přizvaní zpřízněný producenti Luke Mack a Zero Cells. Pod nablízkanou fasádou energických elektronických beatů se skrývá i bolestivá výpověď. Tento koncept a svět, který jsme vytvorili, poprvýkrát odráža moje skutečné prítomné pocity. Je to příběh o sebadestrukci a sebakritike, přiznává Vojtík. Celý album jsou v podstatě moje nejtemnější emoce ukryté za elektronickými popovými bangry a experimentálními hyperzvuky. Proces tvorby občas upřímně bolal, no zároveň si ho nesmírně užil a výsledek absolutně milujem, říká Vojtík. Album vyšlo 1. června, takže včera. A samozřejmě ho najdete i v distribuci Slenko Records. A my se z něj dneska jako první dnešní novinku pustíme skladbu, která se jmenuje Stangana.

Tak to byl Vojtík a první z dnešních novinek Velké sedmi, kterou právě posloucháte, skladba Stangan z nového třetího Vojtíkova alba. Po dlouhých letech se nám na scénu vrací královéhradecká formace Piráti 44. Pamětníci možná ještě z hlavy vyloví skutečnost, že Piráti byla kapela, která se existovala na konci 80. až na počátku 90. let minulého století. Piráti se potom rozdělili do dvou kapel. Tu jednu si pod svá křídla vzal gitarista Petr Vyšohlíd a jmenovala se Meat House Chicago Era. Za pár dní vystupuje na Strahovské sedmičce spolu s Mojmirem Papalskou a jeho letitým projektem Gun Dreams. A ta druhá parta se jmenovala Piráti 44 a v čele stojí stál a do dneška stojí kytarista a zpěvák Slavek Hamaďák. Ten minulých letech vydal i nějaká svá solová písničkářská alba, nicméně v tuto chvíli jsou zpět Piráti 44 a mají nové album, nebo budou mít nové album 101, ze kterého zatím vyšel v 25. května první single Pod hladinou řeky, který si za chvilku pustíme. A sama kapela o albu říká, že se jedná o osobní generační výpověď době, ve které se realita stále častěji mění v gumovou interpretaci a jistoty v prchavé kulisy. Pro titulní píseň 101 se stal mimo jiné motiv místnost 101 Sorvelova románu 1984. Vracíme se, protože máme důvod a potřebu se vyjádřit nahlas. Není to nostalgie, ale pokračování postoje v neklidné době, komentuje návrat kapely autor všech skladeb Slavek Hamaďák. Piráti 44 mají dosud na svém kontě tři alba. To první vyšlo už v roce 1992, jmenovalo se Stržení proudem. Druhé album Boty z roku 1994 bylo v plné heavy momentu a dnes patří k nejvyhledávanějším titulům diskografie kapely. A třetí album Střemla v vesmíru, které vydali Sony Music v roce 96, dokonce vynesla nominace tvrdých riffů, nominaci na tehdejší české Grammy, ještě než se to přejmenovalo na Anděla. Není tedy po kolika 30 letech, to říkám dobře, jo, po 30 letech vyjde tedy album čtvrté, a je naplánováno vydání na 9. září, vyjde na nezávislé značce Ponton Music. Takže tady je druhá z dnešních novinek, Piráti 44 Pod hladinou řeky a návrat tohleté královéhradecké legendy. Tady je ten dekocán Bekehovi. Já jsem ti jenom volal kvůli tomu.

pod hladinou řeky a Piráti 44, jejich návrat po letech zpátky na hudební scénu s novým chystaným albem. Před námi je třetí novinka dnešního kola a pod tou je podepsaný Jaguarundi. Jaguarundi je hudební projekt pražského kytaristy Jaroslava Jandu. Vznikl jako podvědomá odpověď na frustraci kreativního bloku a postupného zradu hudební identity. Začátek byl nenápadný, dokončená skladba, bylo to jen demo a bylo to tam nástrojově se nališilo o typické sestavy kytara, basa, bicí, ale bylo v něm něco, co v jiných pokusech chybělo. Mělo to příběh. Zní to jako samozřejmost, ale do této chvíle to zdaleka tak zřejmé nebylo. Jednalo se změnu náhledu na to, co sebevyjádření vlastně znamená. No a z toho se zrodil projekt Jaguarundi, instrumentální kytarovka, inspirovaná psychedelí od jeho zrodu až po současnost. Barvné kytarové motivy se prolínají s perkusivními a hladivými basovými linkami, zatímco nekončící souhra rytmické sekce poskytuje hudbě pevné základy a dovoluje kytaře zastat roli hlavního nástroje. Takže tady Jaguarundi a skladba The Way of the Road.

to byl kytarový projekt Jaguarundi a jeho skladba The Way of the Road. Třetí z dnešních novinek, tou čtvrtou nebude nikdo jiný než Vypsaná fixa. Vypsaná fixa vydala 22. května své nové album, které se jmenuje Ideál. Už v březnu vlastně z něj byl vypuštěn single, bylo to jistý. A kapela s ním navazuje na rok 2023, kdy si z kusy radosti sahal na cenu Anděl z kategorii skupina roku. Během těch 4 let plý kapela rozhrává mač, během nějž není nouze ostré smeče, překvapivé odrazy, výkony na hranici vlastních možností a v neposlední řadě celistvou porci skvělé muziky. Nenadarmo své album pojmenovala kapela po už vlastně 11. řadovku, po pingpongovém míčku, který nikomu nic neodpustil. Album provází speciální vychytaný vinyl box a taky videoklip Tomáše Blahy Fucking Party. Křest proběhne 20. srpna v Areálu 7 v pražských Holešovicích. Následovat bude Ideál Tour, kterou kapela odpálí 17. října v Královéhradeckém parku 360 a zakončí 4. prosince v klubu Barák v Ostravě. Tahle skladba z nové desky patří od začátku k mým nejoblíbenějším. Má v sobě zvláštní energii a zajímavou genezi vzniku. Je to úplně první, kterou jsem nezložil na kytaru, ale na půjčenou basu, co jsem měl pár dní doma. A možná právě proto zní jinak než všechno ostatní, říká Fucking Party Mardi, který si se skladbou, respektive s jejím klipem, odbyl ještě jednu premiéru, když si poprvé v životě vyzkoušel poctivý dubbing. K samotnému videoklipu v němž hrají Simona Lamadovská a Vojtěch Hrabák, pak když se Tomáš Blaha dodává. Občas se stane, že se člověk ocitne na nějaký debilní trapný party, ze kterých chce co nejrychleji zmizet, ale nejde to úplně tak snadno, jak by si možná přál. Chtěli jsme vytvořit takové trochu klaustrofobické prostředí, které naše hrdiny neustále vrací na stejné místo a ze kterého ne a ne se vymanit. My si ovšem nyní nepustíme z tohleté desky singlovku Fucking Party, ale pustíme si skladbu Neurčité obavy. Ještě bych možná dodal, že deska vznikla postupně ve 4 studiích, a sice Birdland na Slovensku, Giton, Jámor a Propast. A opět je pod ní podepsaný producentský tandem Ondřej Ježek a Dušan Nevert, se kterým vlastně kapela už nahrála předchozí 2 alba Kusy radosti a Kvalita z roku 2019. Ondřej umí vymyslet skvělý rytmus, Dušan zase dobře slyší barvu a náladu. Oba jsou zároveň muzikanti, kteří umí zahrát basu, kytaru, cokoliv. Jsou to pomocníci, bez kterých bych ta deska zněla úplně jinak. Říkám tomu Společenstvo prstenu. Ondřej byl Gandalf, Dušan osciloval mezi Gimlim, Legolasem, Aragornem a my jsme byli ty hobiti. Ale pořád myslím, že tahle sestava si fakt sedla, komentuje spolupráci Mardi v titulním rozhovoru v časopise Headliner. Čtvrtá novinka dnešního kola Velké sedmi, Vypsaná fixa a Neurčité obavy.

zpěvanka vydala své album. Tohle už je nový single, nikoliv teda skladba, kterou byste našli právě na té prosincové desce, ale úplně nová záležitost. Pivoňka a ve třetím patře.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Kratička, ale velice pěknou atmosféru obdařená skladba ve třetím patře od Pivoňky uzavřela dnešní sérii novinek. Na řadu se tedy logicky dostávají místa postupující. Na tom v tuto chvíli posledním, čili 15. je skladba, která minule byla třetí, takže se nám poměrně hodně propadla. Nicméně našem žebříčku už je hezký sedmý týden, takže je to samozřejmě pro tu skladbu plus, že se dočkala tého plného počtu sedmi týdnů, který tady skladba může být. Tady je Sklep a Lanugo na 15. místě.

Na místě 15. Lanugo a sklep. No a v podstatě skoro všechno to, co jsem tady říkal o místě 15. a skladbě sklep platí i o místě 14., kde jsou poslední dny od kapely Střední vlny. Ty byly minulé, druzí dokonce, dneska jsou až 14., ale taky jsou tu 7 týdnů, takže taky dosáhli toho maximálního počtu týdnů. Střední vlny a poslední dny.

0: Zatřesení z vlny a skladba nazvaná Poslední dny na místě 14. Na tom 13. je formace skladba Serotonin, formace Dvě slunce, což je ale na rozdíl od dvou přechodních skladeb věc, kterou jsme tady slyšeli zatím jenom dvakrát.
1: Zkusil bych ještě jednou do tu pasáž, prosím.

Skladba Serotonin a tuším, že duo Dvě slunce pro dnešek na místě 13. O příčku výše se nacházejí Juprák a jejich Kokpit.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny.

0: Rodíš se v paprscích světla, záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil, čeká na tvoje činy.
1: Až zamyšlená entraktuálská píseň Kokpit a Juprak pro dnešek tedy na 12. místě. Na tom 11. je Laura Jašková alias Milou a její Spánok, stejně jako předchozí skladba po druhé ve Velké sedmě.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: A ze Slovenska se přesouváme na severní Moravu, nebo možná Slezsko, částečně nevím, jak přesně. Každopádně tam působí zpěvačka, která se říká Moonshy, a která tady už třetí týden ze skladbou Kocour, na které se producentsky podílel Martin Kišperský.

To byla Muša a její kosour, skladba ve Velké sedmě, dneska na 10. příčce. Na té 9. je Neversol, která po několika letech také vydala nové album, a na něm je i skladba Naked Water.

skladba Never Soul a skladba Naked Water z jeho nového alba překvapivě vydaného u pardubických Stone to Death. Posouváme se na příčku další, a sice osmou, na té je skladba Konference a pod ní podepsaní Cosmetic Institute.

0: Tak to bylo osmé místo dnešní Velké sedmi, kterou právě posloucháte, Cosmetic Institute a konference. Ještě než si pustíme tu první Velkou sedmu, tak tady mám skladbu, které říkáme pamětnická, skladbu, pro kterou nemůžete hlasovat, skladbu, kterou si připomínáme časy někdy více, někdy méně, někdy dávno minulé. Já vždycky jsem docela rád, když to můžu stáhnout nějak datově k té aktuální Velké sedmě a dneska se mi to podařilo úplně náhodou poměrně dost několikanásobně. Neboť jsem si vzpomněl, nevím vůbec proč, ale vzpomněl jsem si na legendární duo Chocovoco. A tak vám ho tady dneska z pamětnické pustím. Duo Chocovoco, pokud byste si to nevěděli, nebo nepamatovali, nebo jste to nezažili, což vás tady dopředu lituju, tvořili Zuzana Fuchsová, která pokud se něco nezměnilo, tak do nedávna bývala k slyšení z Českého rozhlasu, a především Adele Elbow, dneska poměrně dost slavná stand-up komička a jinak veřejně aktivní, různá moderátorka a tak dále. No a Adele Elbow a Zuzana Fuchsová Chocovoco, a tady máme to první datum, založili v roce 2006, to znamená přesně před 20 lety. A přesně před 10 lety, to znamená v roce 2016, konkrétně na koncertu k nedožitým 80. Václava Havla v pražské Lucerně, kapela vystoupila naposledy a od té doby je Chocovoco nečinné a jeho články se věnují vlastním projektům, jak se píše na internetu. No a Chocovoco tady fungovali v letech 2006 až 2016 a přesně uprostřed téhleté doby, to znamená v roce 2011, vyšlo jejich jediné oficiální album. To album se jmenuje Hudba a v roce 2011 ho dámy vydali na své vlastní značce Mamka Records. A můžeme si k tomu ocitovat jejich tehdejší výrok, že nové CD se jmenuje Hudba, protože pod mluveným slovem máme hudbu. A toto spojení je snad pěkné. S deskou hodně vypomáhal Tomino Kevár z Midi lidí a je plná nejrůznějších citací, například kapel Synkop 61 nebo Los Brňos. Album po vydání doprovodil turné Co Češka to muzikantka tour a následovalo další turné pojmenované Dva akordy a žádná pravda. Skupina Chocovoco poměrně dost podporovala queer akce, vystoupila i na festivalu Mezipatra, vystoupili i na festivalu Prague Pride v roce 2011, a Adele Elbow přeložila z nizozemských luhů a hájů hned několik pohádek s queer tematikou. Vracíme se tedy do roku 2011, kdy vyšlo album Hudba Dua Chocovoco a na albu Hudba se mimo jiné nachází i skladba Brno. Tady jsou Chocovoco, dnešní pamětnická a Brno a já ji věnuju všem Jarmilům, kteří mají dneska svátek.
1: Slyšíš to? Zkus nestražit ovar. Právě nám přijela šalina a jedeme do štatlu.
2: Brno není New York.

0: Brno a návštěva smrdí třetí den od hlavy. Jedu do Jihlavy hledat jiné pohlaví.
1: Brno a ryba smrdí třetí den od hlavy. Jedu do Jihlavy hledat jiné pohlaví.
2: U sárně měl každý Haška, Mariánku a lampu s téčkem. Foukali malboráče a pařili klgačku za mastný love.
3: Tak to bylo Čokovoko Blahé paměti a jejich vyznání Brnu, dnešní pamětnická ve Velké sedmě. My se můžeme vrátit zpátky do žebříčku, protože na místě sedmém je formace Dvořák a skladba Jsem hroznej.

Preskoku norské trio, které se říká Dvořák, které má prý rádo Idols a Viagra Boys, a skladba nazvaná Jsem hroznej. Na místě o jednu příčku výše, to znamená na místě šestém, už pátý týden v našem žebříčku zazní skladba Tiger a Monika Medriaková alias Letos s Monikou.

pozice číslo 6 a na ní Lato s Monikou a Tiger. Na místě pátém je ta jediná novinka z kola minulého, které se podařilo se dostat do hlavního žebříčku. To musím říct, že už se dlouho mi nestalo, že by ze všech těch pěti novinek zabudovala pouze jedna jediná. A to vlastně ještě hodně kvůli tomu, že po 7 týdnech náš žebříček opustili Praga Union. V každém případě na pětku poskočila z novinky, rovnou z novinky na pětku poskočila Katarzia, která má venku nové album nazvané Pozvím a neprýdem, a tak se jmenuje i skladba, kterou jsme si minule nasadili co by novinku. Je to úvodní skladba, je to, řekl bych, taková nejvíce experimentálnější skladba na tom albu, která mě se osobně hodně, ale hodně líbí. A respektive zatím jsem asi letos neslyšel nic lepšího, nebo co by mě zaujalo víc. A tady je Katarzia a Pozvím a neprýdem na místě pátém.

Tak to byla katarzie, její tvrzení, že je okrajová čůza, s čím bych si dovolil nesouhlasit. A skladba Pozemaně prýděm pro dnešek v Velké sedmě na pátém místě. Na tom čtvrtém je skupina Treska jednoskvrná a Něco mě studí.

0: posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Ve Velké sedmě Rádia 1 jsou před vámi pouze závěrečné tři skladby, čili řekněme něco jako stupně vítězů. Ještě než se si je pustíme, tak mám tady milou povinnost vylosovat výherce. Vy, kteří posloucháte Velkou sedmu pravidelně, víte, že každý, kdo hlasuje, může být vylosován a každý, kdo je vylosován, něco dostane. A tím něčím dneska budou lístky na koncert britského hudebníka Baxtera Dureho, který vystoupí 8. června v Roxy. A lístky na Baxtera Dureho dostávají, neboť mnou rukou byli vylosováni Petr Mušinský, Eva Chrapová a Tereza Holubová. Takže Tereza Holubová, Eva Chrapová a Petr Mušinský dostanou lístky na Baxtera Dureho, který vystoupí 8. června v Praze. No a vy, kteří jste nebyli hlasováni, nemusíte vůbec zoufat, protože losovat se samozřejmě bude i příštím kole, a to 9. června. A 9. června tři vylosovaní hlasující obdrží nové CDčko Bílo od akordeonistky, zpěvačky a velice zajímavé autorky Beaty Bocek. Takže ještě jednou zopakuji, že lístky na Baxtera Dureho pro dnešek dostávají Petr Mušinský, Eva Chrapová a Tereza Holubová. A my si nyní můžeme pustit třetí místo dnešního kola. Na tom jsou Něco, něco a Mám ráda.

něco a mám ráda třetí týden ve Velké sedmě. A stejně tak třetí týden ve Velké sedmě jsou i bratři Orfové, kteří minule byli sedmí a tentokrát si poskočili ze sedmého až na místo druhé. Bratři Orfové a co nejdál.

Bratři Elfové co nejdál a místo druhé. Před námi je tak opět pouze už jen vítěz dnešního kola Velké sedmi a stejně jako kola minulém, i tentokrát tuto příčku obsadilo duo, slovensko-pražské duo Kristýn a Martina Fejfarových, které si říká Blum. A Blum touto skladbou nazvanou Movies avizují své další album, svůj další album, který by měl vyjít ještě do léta. Tady jsou Blum a Movies.

0: je, čau, Lauro. Co tady sedíš jak suva na hnoji? Ty zase nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: No, tak trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě moje ruka byla plná trumfů. Až tam přišel ten vod naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Laura šanci neměla, vy šanci máte. A to nyní si vyslechnout rekapitulaci dnešního kola. Jako první novinku jste slyšeli Vojtíka a jeho Stangánu.

0: CHM Kohút
1: Beď na to tak netláč.
0: Druhý deťom
1: Vajb Karlovy Vary.
0: Pod starší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panien pod obočím byky. Perí na kačičku, semenu z lososa, bubli na potok z estetiky. Ja mám šedivé vlasy.
3: Místo 4. Treskavé je dnes skvrná a písní nazvaná Něco mě studí.

Na to už je z Velké sedmnáctky opravdu úplně, ale úplně všechno. Od mikrofonu vás zdraví Tonda Kocábek, doufám, že nám zachováte přízeň a pošlete aspoň někteří své hlasy, aby se nám to zase třeba nějak přerovnalo. Příští týden vás samozřejmě čeká Velká sedma s některými z mých dvou kolegů. Hezky si užijte ten začátek června. Především to počasí, který se zatím daří. Mějte se pěkně, poslouchejte muziku, choďte na koncerty.

0: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
1: Reklama Rádia 1. Skonto nábyte.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
6: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1.
1: Tak příjemný, ničím nerušený čas oběda. Je tady sobota, lehce před 11. hodinou a to znamená, že pomalu jistě začíná pořad Staré poledne, při jehož poslechu vás od tohohle velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 zdraví Tomáš Vidra. A jako vždy si budeme touto dobou pouštět interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy něco i staršího nebo i novějšího, ale jedno je jistý, žádný takový ty notoricky omletý kousky to rozhodně nebudou. Takže nebojte, většinu z toho nebudete znát a budete nadšený. No a pokud se o některých deskách chcete dozvědět trošku víc, tak samozřejmě spolu s kolegou, kytaristou kapely Red Baron Band Pavlem Kováčem máme pořád na platformě YouTube, který se jmenuje 1000 alb na pustý ostrov. No a pokud by náhodou vám třeba něco z dnešního pořadu uniklo, tak také na platformě YouTube zadáte heslo Staré poledne a po skončení vysílání tam ten záznam bude. Takže příjemný poslech Starého poledne přeje Tomáš Vidra. No ale musím říct, že času málo, hudby mnoho, takže ještě jednou příjemný poslech přeje Tomáš Vidra a začínáme velmi z ostra, protože dneska je 6. června, děti měli svátek, doufám, že jste svým dětem koupili nějaký desky nebo CDčka a bohužel 8.6. před mnoha lety zemřel fenomenální kytarista Danny Kirwan. A proto je tady deska Jeremy Spencer with Peter Green and Danny Kirwan, album z roku 1970 a skladba s názvem Mean Blues. A je to jako velká kytarová paráda. Jeremy Spencer, Peter Green, Danny Kirwan, album z roku 70. Skladba Mean Blues začíná Staré poledne.

Tolik Jeremy Spencer, Peter Green a Danny Kirwan. Teď už je tady kapela Badge & Company, album z roku 77 a skladba s názvem It's a Crying Shame.

Timber Creek a jejich deska Hellbound Highway. To byla titulní skladba, deska z roku 76. Teď jsou tady Geronimo, album z roku 71 a Nedělní dítě.

Tolik vynikající Geronimo. No a když už jsme si pustili Geronimo, tak jejich zpěvákem byl Rainer Marz, který v roce 72 vydal solovou desku, která se jmenuje Marz. A ta deska se jmenuje Dream is Over. A my si z téhle desky dáme teď And Now I Know.

Tolik kapela Marz podle svého zpěváka Rainera Marze. Teď už jsou tady Electric Prunes a jejich deska z roku 1966 I Had Too Much to Dream Last Night a titulní skladba.

Tak to byly Electric Prunes a z Los Angeles se vydáme do Londýna za kapelou Love Machine. Album Turns You On vyšlo v roce 71 a máme tady skladbu s názvem Witch's Wand.

Tolik vynikající londýnská Love Machine, album Turns You On z roku 71. Teď se podíváme zase do San Francisca za Blue Cheer, album Vincebus Eruptum z roku 68 a skladba Eddieho Cochraina Summertime Blues.

Tak to byly Blue Cheer, album Vincebus Eruptum, čili Kontrolovaný chaos z roku 68. Teď se podíváme do Německa za kapelou Epsilon. Mám tady jejich druhou desku Move On z roku 71, která asi je jejich nejlepší. A na ní je skvělá verze skladby Boba Dylana She Belongs to Me. Ona patří mně. A my si ji teď pustíme. Tady jsou Epsilon.

Tak to byla skladba Boba Dylana She Belongs to Me a myslím, že bych vám to neřekl, tak by se to těžko poznávalo. Kapela Epsilon to teda předělala. To byla jejich deska z roku 71. No a když byla řeč o Bobu Dylanovi, mám tady jednoho takového folkrockera Rodriguez, Sixto Rodriguez, album Coming From Reality z roku 71 a týhle desce ho doprovází skvělý kytarista Chris Spedding. A my si dáme skladbu s názvem Climb Up on My Music.

Tolik Rodriguez, nebo Sixto Rodriguez a jeho deska Coming From Reality z roku 71. No a teď do Los Angeles za kapelou Kaleidoscope, kterou vedl David Lindley, skvělý kytarista, jenž používal, když hrál na kytaru, tak používal smyčce. Od něj to odkoukal Jimmy Page. Tady je jejich deska A Beacon From Mars, skvělá věc z roku 1968 a my si z ní dáme titulní skladbu. Tady jsou Kaleidoscope.

0: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
1: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
0: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: 18-letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
4: Reklama na Radio 1.
5: Tak dozněli nám skvělý Kaleidoscope, album Beacon from Mars z roku 68. No a teď se posuneme v čase za kapelou, kterou vedl Ronnie Montrose. Říkali si Gamma, tady jejich deska z roku 79 a skladba s názvem Fight to the Finish.

Tohle je kapela Gamma a Ronnie Montrose. Teď už jsou tady Frame, jejich album Frame of Mind z roku 72 a skladba s názvem If.

Kapela Frame z Německa a jejich album Frame of Mind z roku 82. V Německu zůstaneme, mám tady formaci Pelmel. Album se jmenuje Marburg, vyšlo v roce 72 a my si z něho dáme takovou složitější skladbu s názvem City Monster.

Tolik německá kapela Pell Mell, album Marlborough z roku 72. A teď do Británie za kapelou Beggar's Opera, jejich skvělý album Wind Waters of Change. Vyšlo v roce 1971 a z něho si dáme skladbu Time Machine. Já myslím, že z tohohle kousku bude mít Richard velkou radost.

Trojkapela Beggars Opera nádherně na Mellotron tady hraje Virginia Scott. Dneska taková první dáma v řadě. Mám tady ještě dvě připravený. Je tu kapela Zephyr, kterou vedl Tommy Bolin, zpěvačka Candy Givens, deska z roku 69 a skladba s názvem Ceylon.

Tolik kapela Zephyr, kterou vedl Tommy Bolin a spolu s ním skvělá zpěvačka Candy Givens. Teď tady mám ještě jednu dámu, jeden dámský vokál, máme tady kapelu Tomorrow's Gift a kapelu vedla zpěvačka Ellen Mayer. Deska vyšla v roce 1970 a dáme si skladbu s názvem Praying to Satan, což asi hodně lidí dělá.

To je kapela Tomorrow's Gift a jejich zpěvačka Ellen Mayer, jejich jediná deska z roku 1970. Teď už jsou tady Sound Wonder, skladba z roku 1967, Mr. Sun.

Tolik kapela Sound Vendor byli z Portlandu ve státě Oregon. Skladba z roku 67, Mr. Sun. Teď už jsou tady What For, taky rok 67 a skladba s názvem Dandelion Wine.

Tohle je kapela What For a jejich skladba z roku 67 Dandelion Wine. Teď jsou tady Velvet Haze, ty byly z Nebrasky a tohle je ještě starší skladba z roku 66 Poslední den na světě, Last Day on Earth.

Kapela Velvet Haze, takhle hráli v roce 66, všichni ostatní to šmrdlali a tyhle měli teda tah na branku. Bohužel kapela zmizela a moc se toho o nich neví. Teď tady mám zajímavý projekt, který se jmenuje Who Cares a je za ním Tony Iommi, Glenn Hughes, Ian Gillan a John Lord. Skladba se jmenuje Slip Away.

Tolik projekt Who Cares, za kterým je Tony Iommi, Glenn Hughes, Ian Gillan a John Lord. Teď tady mám partičku, která si říká Two Wolf. Vede jí kytarista Lance Lopez a na basu naprosto fenomenální Greg T. Walker z Blackfoot. Two Wolf a taková romantická skladba na závěr dnešního starého poledne. Chlapec zpívá o tom, že chtěl jsem být tvůj Romeo. No, tady jsou Two Wolf.

0: Tolik kapela Two Wolf, tolik dnešní staré poledne. Loučí se s vámi Tomáš Vidra, těším se naslyšenou příští sobotu. Pokud chcete o deskách vědět něco víc, tak spolu s Pavlem Kováčem máme na platformě YouTube takový pořad, který se jmenuje Tisíc Alp na pustý ostrov. A pokud dnešní záznam si chcete poslechnout ještě jednou, tak taky na platformě YouTube zadejte heslo Staré poledne. Mějte se moc hezky, těším se naslyšenou příští sobotu. Pá, pá.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Reklama na Radio 1.

Poslouchate rádio, jedna dohrali nám Veločeto a já se jmenuji Julie Jurčuk, zdravím vás, přeji vám hezký sobotní odpoledne, máme jako vždycky 4 hodinky spolu, budu vybírat pro vás hudbu a mám připraveno hodně kytarovek samozřejmě, ale nejenom, ale začínáme právě kytarovkama a jdeme na Car Seat Headrest Optimistic Sun.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

Poslouchate rádio, jedna dohrála nám písnička I Was a Bathtub Baby od americké kapely Super Collider, taková mladší kapela, která právě před nedávno, možná měsíc zpátky, ani ne měsíc, vydala desku Super Collider, která se jmenuje vlastně stejně jako kapela. Je to takový trošičku indie rock, indie noise pop. A dále vlastně jdeme hned na moje nejoblíbenější novinku, o které jsem mluvila už asi několik měsíců předtím, takže minulý týden v pátek konečně vyšla deska od Ice Age, která se jmenuje For Love of Grace and the Hereafter. A jak jsem se na to těšila, absolutně mě to nesklamalo upřímně, když jsem to poslouchala poprvé a hned asi jsem si to poslechla 4x v kuse, protože jsem akorát měla home office doma, takže poslouchali to i sousedi. A trošičku mě to i rozplakalo upřímně, protože já nevím, mi to přišlo tak hezky, zároveň jakože je to takový čerstvý, ale jako zároveň hodně nostalgický. Vlastně to je jejich 6. deska, prvních dvě, které vyšly v roce 2011-2013, tak byly dost punkově, jsem koukala v nějakém rozhovoru, Elias Ronenfeld jsem říkal, že oni moc nevěděli, co dělali, takže to bylo dost punkově. Pak vlastně, když vyšla jejich třetí deska, podle mě jedna asi nejpopulárnější Plowing into the Field of Love, tam už byly takové víc lirické, pomalejší písničky, bez takové jakoby punkové energie, ale tady tohle, na co teďka přišli v tom šesté desce, tak podle mě je taková kombinace úplně všeho. Takže trošku tam furt máme ten punk a dokonce takový country punk, protože fakt mají asi rádi tu Amerikánu a takovýhle věci, zároveň takový trošku postpunkový a hlavně jako taková esence indie rocku, trošku lirické. Občas jakoby ty kytárové partie jsou na jednu stranu dost jednoduché a tohle mě jakoby akorát baví, že prostě, nevím, je to na jednu stranu dost takové jednoduché a pochopitelné, ale prostě dost jako emoční, bych řekla. Mega hezká deska, právě vím, že jak od pěti budou nové single na Rádio 1, tak tam vlastně kluci i dávali Ice Age No Fear, vlastně asi bude nejpopulárnější písnička z téhle desky, takže jsem nedávala No Fear, vybrala jsem písničku

0: do češky.
1: Radio 1. Tak stisknul jsem dvakrát.
2: Are you kidding me?

0: fucking brawl.
1: Yeah. I'm in Alberta, fucking posted up with Illisum. Going crazy, feel like I just popped a pill or something. That was the only bar I wrote.
2: Poslechli jsme na rádiu jednoho kanadského rapera Illisum. Předpokládám, že se to čte takto, nejsem si úplně jistá, ale myslím, že v písničce to nějak takhle říkal. Byla to písnička FC. A teďka dáme další takový experimentální hip-hop od Injury Reserve, písnička Jailbreak the Tesla. A pak mám ještě připravenou inditroniku britskou od Bass Victim z jejich letošního EPčka Sometimes I Believe in God, Sometimes I Believe in Me. Takový hodně 2000-kový inditronika, i když je to úplně nové, ale je to taková 2000s Indie Tronic Revival, bych tomu takhle řekla.

Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do hoře z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela

0: Facebooku Culture Reggae Vibes.
1: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum. CZ.
8: Reklama na Radio 1.

Dohrala nám písnička Unwind od kapely Glixen, takovej trošičku tvrdší shoegaze. A dále máme kapelu War Machine s písničkou Hypnagogia. A myslím, že no, jsme v Česku, takže Hypnagogia to bude. A je to debutní deska od téhle kapely, která se jmenuje Hellphone 3D. 3D jsem chtěla říct. A je to takový americký noise rock post hardcore.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmonou, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Omunit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Poď, kluci!
1: Hele, ale namazali jste se, že jo?
2: Rádio 1.
3: No, I'm sort of away.

Posloucháte rádio, jedna tohle nám dohrála kapela Grape Digging Sharon Fruit s písničkou Brick Challenge a toto je můj Bandcamp Vine, vlastně teďka ještě dalších 5 písniček budou moje Bandcamp Vines. Tohle zrovna byl takový indie rock, bych řekla trošku psychedelic, pak máme, to byla britská kapela, pak máme americkou kapelu Junior Private Detective, taky takový indie rock, trošku matrock. A pak docela zajímavý interpret, který právě vydal svoji debutní desku, která se jmenuje Debut. Jmenuje se Music Maker 909 a je to takový art rock experimental, takže jdeme na to.

Poslouchajte rádio, je to pokračujeme s Selecky Rockem z Bandcampu. Tohle byla kapela Fat History Month s písničkou Bad History Month. Vlastně z desky, která se jmenuje stejně z roku 2013. To už jsem jednu tady pouštěla, nebo možná i dvakrát. Docela se mi to líbí. Velmi zajímavá věc. Pak máme Daydream Circle, to je kapela z Filipín, s písničkou More Than Okay. Zase takovej dream pop a Selecky Rock. A pak máme kapelu Heavy Vegetable, taky se mi dost líbí, je to takový math pop, myslím, že už jsme možná taky jednou poslouchali, ale tentokrát jsem vybrala písničku Sad Mad Song. A taky teďka přes chat Radio 1 psal Ondra ze Zrní, že chce vás pozvat dneska na koncert ve vesnici Bilány u Kutné Hory na statku u Jelinku. Takže pokud nemáte daleko, tak určitě přijďte, a pokud nemáte ještě zatím žádné plány na dnešek. Takže a teďka jdeme zpátky na hudbu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
4: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
5: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
6: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
5: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf-kytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Foyba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Antilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tomto na festivalu Rosnička je poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

jednotky. Dohral nám na rádiu jedna Kendrick Lamar s písničkou Last ze své desky Damn z roku 2017, ale máme další rapovou písničku od JPEG Mafia, která z desky Experimental Rap, která vyšla právě, kdy to bylo 2 nebo 3 týdny zpátky, úplně nadherná deska, je to Experimental Rap a písnička Baby Girl už je asi nejpopulárnější z té desky, taková nejvíc taneční a krásná písnička, tak si to dáme.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Reklama na Radio 1.

Dohrala nám na rádiu jedna kapela Midrift s písničkou Difference, tu z jejich prvního LPčka Silhouette, ktoré vyšlo... Kde to vyšlo? Vlastne včera. No, to som čakoval ešte včera, co sa vyšlo, co sa vydalo. Takže tohle je úplne čerstvá vec ze včerejška. A pak máme ne až tolik čerstvú vec, ale další mladú kapelu z Ukrajiny z Kyjeva, ktorá sa jmenuje Corn Wave a hrajú taký ako i shoegaze, trošičku Midwest Emo s písničkou Mr. Proper Way.

a kombinovaným postižením. Festival Ambasád, medzinárodný festival gastronómie a kultúry na Vitezném námestí na Praze 6, Kokon, festival sci-fi a fantasy v Depo 2015 v Plzni, Prague 420, festival, na ktorom vystoupí Berner, generál Levy, H16 a ďalší v Louka Prague v Lahovici. Cirk UF, festival nového cirkusu v Trutnove, Landscape Festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové, festival Habrovka, pražský hudební festival. Pak máme filmy dneska v kino 35, 17.00, umění jíst a milovat, 19.30, Ďábel nosí Pradu 2, kino Pilotu dneska v 18.50, Michael a v 20.45, Mandalorian a Grogu. Edison Film Hub dneska 19.00 zmizení Josefa Mengeleho a v 21.45 Ďábel nosí Prádu 2. Pak máme galerie Depo 2015 v Plzni. Tam je koná Jan Lichtenberg Art Camp, Centrum architektúry a městského plánování, stavba povolena, vystáva, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Vladimír 518, Epos 257. The Chemistry Gallery, tam má vystavu Bad Orton, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad, zrcadla současného umění. Galerie Středočeského kraje, tam má vystavu Mülzer,

kde zase bude to vystava Antonína Mánese mezi komponovanou krajinou a skicou. V DOXu vystává Hit by News, galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labirint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Rostokách u Prahy vystává Trnkova zahrada 2. Rock Café tam vystává Jan Pospíšil, jmenuje se to Chaos Line. Pak máme muzeum Montanelli, vystává Huawei, kaštance na Unicezu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, tam vystává William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně vystává Rudolf Sikora Za a proti. Pak umělecko-promyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a život, galerie Josefa Sudka, Mucha, Stretti, Šimon, Prajsik, fotografie a grafiku. Galerie vlastně Liberec, tam vystává Jiří Černický, jmenuje se to Západ země za slunce, Valský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, Trafo Gallery vystává od Lucie Rosické, Landromat, program pro jemné zahazení. V Villa Pell má vystavu Andrej Dubravský, jmenuje se to The Rest. Meat Factory Galerie Kostka, Borsos Lorenz, Spectre in the Veg. V Koleji 1 v Řeznici vystava Jaromír 99, nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie ECT

Dneska jsme ještě neměli pořádní emo, takže tohle byli Algernon Kvalader s písničkou Horror, pořádní emo, tohle by tomu takhle řekla, ale máme písničku od Johna Frusciante, Fallout, z jeho desky To Record Only War for 10 Days z roku 2001. Já se zatím ještě neloučím, ale chtěla jsem vám říct, že dneska třeba bylo dost seriózní, vážný vysílání s vážnou hudbou, to jako jak já to vidím, ale za dva týdny tady zase, když se uslyšíme, tak to bude hodně neseriózní a možná trochu budu slavit, protože zrovna přesně za dva týdny v sobotu, když budu mít vysílání, taky budu mít svoje narozeniny, takže připravím nějaký takový víc fun playlist asi z nejoblíbenějších písniček z celého mého života a doufám, že to nebude moc cringe a doufám, že vás to bude bavit. Takže pokud byste chtěli a měli čas, tak ráda s váma budu sdílet svoji oblíbenou hudbu za celý svůj život, za dva týdny v den svých narozenin. To budu mít velkou radost. A zatím jdeme zase

0: Máš.
1: Čekaj, takhle, no, to je pro...
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

Tohle byli Geese na rádiu jedna s písničkou Undoer z jejich neposlední desky, ale té předchozí 3D Country. A country, co jsem řekl, country, je už prostě pleto, když mi kolegové v práci říkají, že mám říkat nekoupím, ale koupím, tak teďka už říkám ne country, ale country. Takže tohle byly Geese, pak máme Sunny Day Real Estate s písničkou 48, takový Old But Gold, a pak na závěr ještě dáme Goodbye Clifford. A tohle zrovna bude ode mě pro dnešek vše. Doufám, že vás to dneska bavilo, i když byla taková možná občas trochu vážnější, serióznější hudba, bylo hodně kytarovek, ale trošku byl i rapik, to jste si všimli, trošku inditronika a trošku popik. Takže uslyšíme se zase za 2 týdny, zrovna když budu přesně ten den mít narozeniny, takže já se budu mega těšit na to, jak strávím svoje narozeniny ve studiu a budu pouštět písničky. Doufám, že vás to bude taky bavit. A přeji taky hezký sobotní odpoledne, hezký zbytek večera a hezkou odpočinkovou neděli. Uslyšíme se za 2 týdny.

0: Radia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanu Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Reklama na Radio 1.

0: Pozor, pozor, alarm.
1: Pozor, pozor, alarm.
0: Alarm, pozor.
1: Alarm, alarm, pozor.
0: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
2: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
0: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
3: 100 lidí, 100 chutí.
0: A z téhle bezedné studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
2: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
0: Perto tam, Hans!

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmono, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce Little Sims

0: Andrei. Andy. Andy. Andy.
1: Andy. Albert?

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
7: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
8: Reklama na Radio 1.
9: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
10: Na Rádiu 1.
9: Na Rádiu 1.
10: Na Rádiu 1.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Let's just put me on you. Let's come together.
1: Reklama Rádia 1.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádiu 1.
7: Na Rádiu 1.
6: Na Rádiu 1.
7: Na Rádiu 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Kulturní léto Rádia 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Antilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tomto na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle to. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu.
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
2: Popmese 2026. Einstürzen, Centenoy Bauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
3: Reklama na Radio 1.

0: too rapid rate. My spine tingled, my heart raced, my breath was shallow. I walked stiffly and quickly.
1: Krásný večer všem posluchačům Rádia 1. Po dvou týdnech se vám sobotu večer hlásí pořad Cluster. Tady Mike H. a Not Me. Jako každý dva týdny s výběrem převážně odvážný elektronický hudby, ať už tý nejaktuálnější, nově s výběrem archivnějších záležitostí.
2: Není nic hezčího, než přijít do studia a slyšet skladbu od La Revelateur. Byla to nějaká starší věc, nebo se mám připravit na nějaký nový skladby od něj?
1: Vytáhnul jsem starší věci od tohohle producenta, protože jsem se hrabal staršíma složkama. A první album jsme od něj slyšeli už před víc než 15 lety, já jsem si znova prodal jeho diskografii. A jeden z těch tracků z těch starších věcí je skladba Flowers. On jinak si myslím, že už pod tímhle aliasem vlastně nic nevydává.
2: Škoda, muzika moc pěkná, můžu doporučit. 2562, Matej s Miles J. Paralysis jsou další skladby, které už si můžete načíst v tracklistu na stránkách Rádia 1. No a na co se můžete v dnešním klastru těšit? Máme tady hosta z Německa, našeho velmi dobrého kamaráda Konráda Schneidera, s kterým si popovídáme, zahraje nám tady guest mix.
1: Ten si ale říká jinak jako DJ.
2: Je to tak.
1: To Valentino Pančáke.
2: Due Pančáke z Drážďan.
1: Due Pančáke jsou s Parťákem, ne? Myslím
2: Přesně
1: si, že
2: tak.
1: Konrád sám je Valentino Pančáke a ten nám zahraje dneska v druhé hodině guest mix a určitě s ním ještě chvíli pokecáme.
2: Promluvíme si taky o jednom festiválku, který se jako každý rok koná na začátku srpna. Jmenuje se Zmar, už jste o tom možná slyšeli, tak o tom si taky něco řekneme a my tady ještě zahrajeme pár skladeb, aby jsme vás naladili na ten guest mix a samozřejmě i rozhovor, který bude v následujících minutách ke slyšení.
1: Určitě stíháme dneska zahrát nějaký novinky. Za mě zrovna jedna z nich teďko hraje a to je Miles J. Paralysis a skladba Delicate Fairy Tale z jeho novýho EPčka pro Emotional Especial. Doufám, že si zahraju dneska ještě novinku od Cozy Miller a možná taky zazní ještě Matias Aguayo, tenhle Chilean. Má venko nový album, který je hodně zábavný, no a taky možná si dáme ještě něco z posledního EPčka Marcela Detmana, když na to zbyde čas.
2: Jasně, proč ne, Marcel je tady vždycky vítaný.
0: I've recently invaded $600,000 new tract housing developments. This is the neighborhood I lived in

Music, non-stop.

Kozy Miller a její skladba Contradict. Právě teď pořadu Cluster na Rádiu 1. Já se přiznám, že jsem dneska nasadil trochu retro vlnu a chtěl jsem si pustit nějakou skladbu od Kraftwerk z jejich stejnomenného alba Technopop. To jsou snad 70. let a Dionigiho remix pro Dino Leny z 0. let a z roku 2006 Jogging Beat Roman Fliegel Standard Mix od projektu Rework. Protože už uběhlo skoro 40 minut z našeho pořadu, tak se taky přiblíží rozhovor s naším dnešním hostem, kterým je Konrád Schneider alias Valentino Pančáke, který přijel oslavit své 45. narozeniny do Prahy až z dalekých Drážďan. Budeme si povídat o hudbě, o festivalu Zmar a Konrád nám tady zahraje svůj guest mix od cca 9 hodin.

0: Dnešní klaster se nachylil ke konci, stejně tak jako guest mix našeho dnešního hosta Valentino Pančáke. Konrad, thanks so much for coming to the studio and playing us this really nice, trippy and eclectic mix.
1: Thank you. Thanks for having me.
2: It was a journey, I think. And the broadcast, if you are comfortable with the recording, we can put it on our SoundCloud sooner or later.
1: Sure. I mean, some of the records are really cracking. This one, I think right now, sounds like a campfire, actually.
0: That's absolutely fine.
2: thank you very much.
0: We were talking about the Smart Festival that we all of us here are in more or less involved. And I think this was a nice taster of what you can hear at Smart Festival, actually, this summer. And the date is 7th till 9th of August, close to Prague. And we will see you there, Konrad.
1: Yes, we will all see
2: you. We will have a gathering there, yes. our enlarged group.
0: To je za dnešní klaster všechno. Díky, že jste poslouchali. Mrkněte se na náš SoundCloud, kam dáváme průběžně záznamy, nahrávky vždycky s krátkým zpožděním, ale teď tam zase budeme přihazovat další věci. My se uslyšíme zase za 14 dnů tady na vlnách Rádia 1.
2: A budeme mít opět hosta, teď je to teda jeden host za druhým, to je opravdu výjimečné tady v tomhletom pořadu jeho vysílání, a přijde Jan Barnett za festival Rosnička. Popovídáme si o letošní edici, kde hraje spousta men, který můžete určitě znát z pořadu Klaster, a Honza tady zahraje guest mix.
0: No, určitě se podívejte na vstupenky taky na festival Zmar, o kterém jsme se bavili a který vám tady teďko promujem, protože ty vstupenky už asi dlouho nevydržejí a bude vyprodáno.
2: Takže za 2 týdny opět zde, mějte se hezky, příště za námi startuje pořád workout a mějte se fajn.
0: Loučí se Klaster, Mike H, Not Me a Valentino Pančáke. Čau.
1: Čau.

0: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
1: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
2: Rodinný den na výstavišti.
3: To je odpoledne plné zábavy,
4: hudby,
3: sportu
4: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
3: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
4: Čekají vás workshopy,
3: sportovní aktivity,
4: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
3: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
4: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
3: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
5: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
6: Reklama na Radio 1.

0: they come correct. Yeah.
1: Workout Radio 1.
2: Reklama Rádia 1.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
4: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Reklama na Radio 1.

0: Radio, na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Radio 1.